0: Keď už nám to takto Robo Grigrov pripravil, povedzme, že máte naladené rádio Košice, povedzme, že sme najbližšie k vám a povedzme, že vám prajeme krásne dobré ráno.
1: Ešte, že si to nespieval, ako to máš v poslednom období vo zvyku. Dobré ráno, sme Dano a tým ja rozjasníme aj toto sichravé ráno, to si dávame za úlohu.
0: Dokážeme to, stačí, že zostanete naladení a presvedčíte sa o tom. Je 6.57 a ešte pred správami si hráme Never Be Alone, pretože ani spolu s rádiom Košice nie ste nikdy sami.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám.

0: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. Možná ta cesta je cíl. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Možná ta cesta je cíl.
1: Ta cesta je cíl.
0: Někdy má ten život spát a někdy stojí. Možná ta cesta je cíl.